0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.